0: Dutchess 9012, Roosevelt Union responding, Little Crossroads.
1: Call back from alarm company.
0: Spoke with homeowner.
1: Set off by smoke cooking.
0: No emergency. At 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229. 1229.